0: Andreas Picking je dospiwał. Z dypkom sedomienčenu podpěčich je a přimnije nětko Bettina Wenderotowa, zo komentuje dženca Peter Domaška čerošu rů němskeje vůbranky o tom, šako sem rů něhýžo rěčova. A što hevaki ještě v usovanským pláně máme, Bettina?
1: Hej, dobré ranje. Lute Riane věce čera by například ve Vůžijské jezorině jeden termín, když mu turistu a tež nás, když blízkosti bydla zajímovat, tam jsou měnující nětko 5 jezorů zvězané. Ochranové tam jsou čera takrec čorny na běve dostali v opismo za sušia nětko k světovému herbstvu UNESCO. Potom poladám tež ještě takrec na čopvotu a ještě mjasto transportować przy horcych temperaturach, što su to do wużadaniu w tym dżęca ranowiace, a wużadac by czeratiś finale. Czerawiczo, Nybecicach, bić tu raz zatkule menuci i żo do ciecieho koła szła, sztuje tam doby, a sztuje si wubojował czerawsz aj, z wotu melaliu, muszę ci, że z niej jeszcze dawała, tyś w tym dżęca ranowiace.
0: A z wami jest niedaja dżęca rano, lube dzieci, ludki.

0: Včera běše hižo třeća stacija Beach Toury zadkole 2026. Lěca však maja dohromady 10 terminow, telko staciju kajž hišće ženje potekim. W Nebelčicach hajachu včera sreć sy na svědženišću. Felix, což bě tam přes večovět.
1: Mudro červené běve, to bě heslo tu Nebelčicach, hižo zdaloka se ulada u ulku serbsku koroj za rajnišćo maj visajo, tež Sv. Peter je derjeminju, tež švavo jeso hakle na koncu usuvanja. Hewak byru tež kostymy serbskich barbach zmoknuli.
2: Ja sam se bloß małke šlajfki bo moja čapa we tych barbach przyczyniła.
3: Haj mus so potrzeczeli, wszystkie, ki su prezentne, kaj ste wyjudzi, maja wszystkie barbo od serbskich kory zraszczyny, ha se mi od motu tej widzomne.
2: My mamy na mezoczu serbsku koroj namalowane, a te Laola ketu.
1: Nebelčanska modžina, kiž je v rukach wiele holcu, ma za všich hosti každý raz nešto osebitého spřihotované, přeco samočinen langoš. Kvílu dre čakáš na to, že je hotový pokvadžený, ale za to tam každý rád v rynku stejí. Tadeja Bedrichec má ruce plné dživa.
3: My jsme plánovali za 240 osobů, přesto za matičen grillujeme, hejba pomo jase skázali, kež posledné leto jsme vůbec 300 porcí skázané měli. Já bych pravá, že by jara spíšně, přesto jsme před dvěmi týdnami ty hakec vesné svědži měli, hastem jsme všetky od těch přírodách hnucká byli a viděli, že už hacuši tu boč dobia, hastem je to jara spíšně šlo.
1: Co večer se mu tam si lubič dač v Nebelčicach a najzbožovniši na rajnišću běchu tam včera mužstvo Peter Kluč, okolo Emy Šustrec a Benedikta Šote, kiž su dobili finálu přečivo serbskej rakeče.
0: To na bě čeroša stacija Beach Volleyballa zadkule a to vězo Nebelčicach. Felix Seš je nam rozpravjal. Přichodný týden poda se s buchomobil zadkulariou do konec.

0: Wotem sym predejžo skrótka porěčała, čera noce hač to dźensnišeho dnja běše dalšara. Němske je na světowych mištorstwach kopańcy. Hakle woko napod dwěmaj běše ra nimo a wobladał je si ju tež naš športowy eksperta kopor Pětr Domaška. Jeho prognoza do toho bě, zo Němska přečuje Paraguaj do budže. Po celeniu jednatku pak cele hinak. Paraguajscy su so přesadzili. Dženca rano na podwiemaj krótko po rie praje Domaška k tomu.
1: Aj, štú si to dobrý myslel, zobudže Nemska je prynu KO ruhu po 12 letach při svetových mištostvách přirač. V rie pak dobyjen celé správne praječ, su ti pše mało do predka činili, snadne ich možnosti užili, a su bez ideju do predka rali. Hulki zmilk same, je Nagelsmann v drugim počasu skorigoval, zo je Kimmicha, kotrež v Škiče jara rubene raješe, bez ideju, zo dole šestko zau, a z tým Škit skorigoval. Štojš pak bez scéna re běše to rota od ta podlešenu, když paraguajský rota Škitora Antona z faule poprom do jeho skoči, z jeho storči a potom ta do rotu z Vujčkova, všež bych ho zame poradne rota a nic irregulárne rota. V celé do jednatku byli zboža trebaš, to Němci nezumili a tak so Paraguay da dobili, že by vůdce prajč gratuláciu do Južnej Ameriky.
0: Němska je přihrava v kole 23 najlepších mužstvů na světových mistrovstvách. Nedoši kapitán serbské vůbranky Pětr Domaška je za nás rů analyzoval. A netko poladně mi tež ještě raz na aktuálnu rů Nižozemska přečivo Maroku. Jeden je tam. Najprve raz končný stav byl po 120. menšině. Netko růně tež tam jednatky celéja. A kotra spěvaka je ze světovými mištostvami zjazana, so vy, Shakira. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Na zelenym rejowaše z namierunje Walborga Wałdźic. A ste menitko z dupkom na posadnich.
1: Serbski rozwóz. Powiestrze. W studiu Bettina Wenderutowa.
2: Dobre ranie. Český vulkoposvanc Jiří Čistecký je včera Serbský šulský a zetkavanský centrum Budyšine opytal a so o serbsko-českých stykach informoval. Projekt Hezky Český na základní šuli představí Grigor Ilgut. Učbu češtiny vůčoka na gymnáziu dr. Jana Štylerova. Tematizovalo je stejmě s druhým tiež vůžadania financovania všelakých serbsko-českých projektov. Tuto strachy je vulkoposvanc navědomě zau a bere je sobu do politických kruhů Česky. Dohorně je vůžicu přeprosu by jeho CDU za poslanc Sakského krajného sejma Marko Šiman, dokáž je vulkoposvanc Mircu na opiče pola domoviny vo serbským, šulským a zetkavanským centrume Budyšině zonju a na to prosu jun zeznat šmoc. Ve Wužiskej jezorinje bu čera z vulkim svedženjom system kanalu otorjeno. S tym je 5 jezorov ze sobu zvjazane. Vo tym informuje zaniroval bivših brunicov jamo LMBV. Tak moža hobijovi čomario po nekak 5000 hektarach vodžizny jezdič a turist časo vozič dač. Dvaj kanali bešte jižo otorjeni, ci su čera k tomu přišli. To su Ilze kanal mes Sedličanskim a Rheinskim jezorom a Žarnovski kanal od Linjanského k Sedličanskému jezori, kajštež Zasrjevski kanal k Parcovskému jezori. Městše Ochanovi bu včera oficiálne vopismo k svetovému herbstvu UNESCO přepodate. Kaž Ochanovská bratruská vosada zdjeli, sú tým zvisku tež vopytovarskú informáciu o svetovém namrjovstve Ochanovskej cirkvi votorili. Tuta má vo miestne a jeho mezinárodnom vúznamie informovač. UNESCO by sydlišče Ochanovskeje bratruskeje vosady 2024 jako kulturne svetové namrjovstvo připoznalo. K tomu slušeja nimo Ochanova jako místno založenja, tež Christiansfeld v Danske, Bethlehem USA a Grace Hill Severní Irsky. Sakski minister za nutzkone Armin Schuster je včera radvoju vo sebe vo vonjovej wobore vo nutzkone wistoče a towarstwowym žiwenju rečał. Při tym mjenowaše wón wuhotowanje vonjowych woborow Sakske jara přikładne, při čimž jemu wjacori wobornicy přiwosowachu. Nastupajo kriminalitu wuzběne wón dwurěčnu a tež radvorsku wokolinu přirunujo z druhými končinami Sakske jako vo sebe wistu. Diskusiji dźěše hosćom přeważnje o to, kak móhli za swoje cyłki a towarstwa wjac spěchowanja dostać. Na zarjadowanje z ministrom Schusterom je wjesna skupina CDU přeprosyła a 35 zajmowanych tež z wokolnych gminów je přišło. Mustwo Pitokluč z Emu Schustrec a Benediktom Šotu je čerawšu ceču staciju zatkula bitštury dobyło. Nimale po hodźiny trajacym finalu so přesadźichu ceči sadźbe přečiwo cyłki serbska raketa. Dohromady cinače mustwo by na svědženi Šustrec Veski rało, moto čera byše modro-červene bive, wjacori mjachu lipowe wopěška na drastach a pomolowane lica ze serbskimi barbami. Přichodny tydźenje moda žuma potom koniecach. A to byś u naše powieście, kiś namakacze tyś na internetnych stronach a darmotny app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: Jedzenca skiery pomroczene w otrania jeszcze kuriała stupa, jenoś zrytka dżenca słońco uladamy, stanie za so morso podyszczować albo też jeszcze raz zarymać, a to szło przy maksymalnie 6,23 stopniach.
3: Na pućach a na drohach je všetko ok, je leze mače v pokiu za nas, potom nas rade zazvonče. Bettina je při telefonie pod Budušin 7.34, kýba zapísače nám povesť přes app MDR Serbia, če to nejednorišo.
1: Serbský rozvoz.

0: z Witzikom ke mnie do studia wizdała je tež Bettina Wenderotowa, kotraž poladnje z nami do Velbika. Čeraš, ako bi zase tak daleko, Bettina ve Velbiku vočakovachu małych kuchariju.
1: Haj, tam bi čera popudnju šos přihotovane za dobyčerju vůbědžovania, kiš v pomju kuždy leto převedu. Štyri děči dostanu stajně potom skvadnošť ze šéfkuchariom Tomášom Lukášom ve Velbiku varič. K tomu smědže si ište přečelku sobu přinesť abo přečela a večo si vyzatýš potom hostši přeprosič. Tak su čera hulca, holce, skulova, kočiny, votrova, voklec a tyš z Radworskeho kunca pilnje, králi, myšeli a pekli a samo vůlkeho vososa měchu tam kuchni nablíže. Šéfredaktor po mě, Petr Šota, kajšti šéfkucho Tomáš Lukáš. Běžte spokojom, z vůkonom dětí, dere jsou sobu pomalí a na sto by se na ubydžovaniu obdělilo, po mě štyri kež prajene moža jenež dobyč klitu, má potom dalša kniha, varíme s Tomášom dvaj vůjnč. Čeroši recept moža hudžiči potom vizor sobu domoj zač a tam moža šo hišče raz vo mere vuspytač.
0: A potom zaujesće rune tak dere svođi, kajš velbiku tyš to doma sami potom bez dolada vuspytaja. V opšanu reportažu malých kuchorju ve velbiku svešiće sobotu v aktualnym vudaču Dundaka.

0: A šo jedno hač na kolesu abo s autom popuču na dźiomnje słyšiće nas popuču Serbski rozvoz nětko na powosem ich z powieščemi.
1: Serbski rozvoz. Powieščem. W studiu Bettina Wenderutowa.
2: Dobre ranie. Český vulkoposłanc Jirži Čistecki je včera Serbski šulski a zetkavanski centrum Budyšinje wopytał a so o serbsko-českých stykach informował. Projekt Hezky Český na zakładnej šuli przedstaje Grigor Ilgut, učbu češtiny vúčoka na gymnáziu dr. Jana Štylerova. Tematizowało jest aj miestrujim tež wužadania financowania wszelakich serbsko-českých projektów. Tute strachy je vulkoposłanc nawiedomie zau a bierze je sobu do politickich kruhu Čisky. Dohony je wužicy przeprosu, by jeho CDU zaposłanc Sakského krajného sejma Marko Šiman, dokelž je vulkoposłanc Mircu na upyče pola domoviny vo serbským šulským a zetkavanským centrum je Budyšinne zoniu a na to prosu jun zeznač moc. We Wužiskej jezorinje bu čera z wulkim svedźenjom system kanalu wotorjeny. Z tym je 5 jezoru ze sobu zwjazane. Wo tym informuje zanirował bywszych brunicu Riamu LMBV. Tak może hobijowi Čo Mario po niekak 5000 hektarach wodzizny jezdzić, a turistcza so wozyć dać. Dwaj kanali byście iżo wotorjeny, ci su čera k tomu przyszli. To su Ilze kanal mes Sedličanskim a Rheinskim jezorom a Žarnuski kanal od Linjanskeho k Sedličanskemu jezori, kaž tež Zasrjevski kanal k Parcuskemu jezori. Miestče ochranu je buď šera oficiálne v opismo k svetovému herbstvu UNESCO přepodate. Kež ochranuska bratruska vosada zdjeli, sú tým zvisku tež v opetovarsku informáciu vo svetovém namrjevstve ochranuski cirkvi votorili. Tuta má vo miestne a jeho mezonárodnom vúznamie informovač. UNESCO by sydlišo ochranuskeje bratruskeje vosady 2024 jako kulturne svetové namrjevstvo připuznalo. K tomu slušia nimo ochranua jako miestno založenia, tež Christian Svet v Danske, Bethlehem USA a Grace Hill Severní Irske. Sakski minister za nutskune Armin Schuster je čera radvoju vo sebe vo vonjovej voborje, vo nutskuni vistoče a vo toarstvovom živinju rečal. Přitom mjenovaše von vuhotovanje vonjovych voboru Sakski jara přikvadne, přičimž jemu viacori vobornice přivosovachu. Nastupajo kriminalitu vuzbjene von dvurečnu a tež radvorsku okolinu přirunujo s druhimi končinami Sakskeje jako vo sebe vistu. Diskusiji dješe hoščom převažne o to, kak moli za svoje cuki a toarstva viac spichovanja dostać. Na zarjadovanje s ministrom Šusterom je vesna skupina CDU přeprosova a peča cice či zajmovanych tiž z okolnych gminu je přišlo. Mustvo Peter Kluč s Emu Šustrec a Benediktom Šotu je čerovšu ceču staciju zatkula bičture dobilo. Nimale po hodžine trajacim finalu so přesadžišu ceči sačbe přečivo cilki Serbska raketa. Doroma decinače mustvo by na svedženišću sreć veski rao, moto čera biše modro červene bive, vjacori mjahu lipove vopiška na drastach a pomalovane lica ze serbskimi barbami. Přičerny tydzień je moda žuma potom koniecach. A to byś u naše povieště, kiž namakače tyž na internetnych stronach a darmotny app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hajdżęca wotrania, prawe wedro, wszystkie wokna złocinać, a potom tużny powietor z domu onpuści, dżęca wostanie cały dzień pomroczeny, jenož zriedka vuladamy potom bihu dnia słońco, tež šviele a rimania sú s blakami ešte možné dženca a živé slibro zalize na maximálne 26 stopňu.
0: Všetko klopve, všetko beží na pučach a na drohách. Dobrý jezbu vám všetko.
1: Serbský rozvoz.

0: Nic wostajn tu, ale ne wostajn tu, susedrje, koparjo čera večo nažel rec dyrbjeli, přetojše nemska mestem won. Čera noci. Hač do dženstnišeho rania, bieše dalša rán nemskie na svetu ich mištostvach kopajnce, hakle voko napodimaj bieše rán nimo a v obladau jesi ju tež náš športové experta kopar Peter Domaška. Jeho prognóza do toho bie, zo nemská přečo Paraguaj dobudže. Po celeniu jednatku pak cele inak. Paraguajsci sú so přesadžili. Dženca ráno napodimaj. Krotko po rie praj Domaška k tomu.
1: Hej, štú si to dobre myslel, zobudže Nemska je prvnú K.O. rúhu po 12 letách při svetových mištostvách přirač. V Rýpak dobe jen celé správne praječ, sú tí pšie malo dopredka činili, snadne ich možnosti užili a sú bez ideu dopredka rali. Hulky z milk same je Nagelsmann v druhým počasu skorigoval, zo je Kimmicha, ktorýž v Škíče jara rúbené reješe bez ideju do dole všetko zau a s tým škýt skorigoval. Štojš pak bez scéna bieše to rota od tá podlešenú, když paraguajský rota škýtora Antona s faule poprom do jeho skočí, jeho storčí a potom tá do rotu zvýčková všetko bych ho zamer poradne rota a nic irregulárne rota. V celé tej jednotku byli zboža trebaš, to Nemci nezumili a tak sú Paraguayda dubili, že mají vúce prajč gratuláciu do Južnej Ameriky.
0: Nemska je přirava v kole 20 čine lepších mústvov na svetových mištostvách. Jedoši kapitán serbské vubranky Petr Domaška je za nás vru analyzoval.

letnjo gorucy mjesec juni. Najšlimnišu gorcotu smy přetrali, ale nevím, kak se vam, že ta šopota jo na nimeni plan nas v radio išti v našich biroach a studiach, kak to jo ve šulach. Šule reagirujo při gorcoše ze skrocenie ucbu, to jo se v slednich dnjach kradu cesto stalo a teke njento su rumnost či ešte gorúce, ako napríklad zakladne šuli Brazenie, pod tým šerbi na koncu úcpa, kaž upadňo, vesebne serština je petrifana, kaž se úce ako nakšomne předmet. Jedna klimaanlaga by pens naš pomagała, kuž tu češu novu šulu z taky otvarje, to pokazžu nove lícby statistického amta zvieska. To groni pak teke dvě češenje nových šulu klimaanlagu nemajú. Južo obstoje, co šule majú je teke, krádu riedko. Šula v Janšecach má jadnu, ale jana v novej přitvari, kotaraš jo kontejna. Ta situacija jo na koncu nejednaka, šake šule majú tłuste murje a taký závod znaš netrebajú, druge zase se malcne ukrywajú. Investirovaš do klimových závodov ve svojich šulach, co okres privenisa pak nepere nic. To je gronje po napšašanju serskému programu jo nam šulský decernent Michael Koch šikne redonje dieli pak než rolove z šaluzije abo pedovne z riedky nimský veršatung. Alternativne predkvíži bramborský akcijský plán za görcotu, až šule dostanu napšikvat zagrodky a studnje z pitnýho vedu a co ve tých napšavo jo ve okresu z privenisa pak už obšestaj žone, no tam musíme vížeš o tom můžeme dali vás informirovat. Jo, ale jak hodno to rědně jo v Göli, to vědě také Pao Šota, každý to zbývá. Ach, moja Göla, to je zelená.

Tekke bukowina nimski buchajn je južo 5 a 20 lete žil dobrja wuga gestko. Až do přeměnjenja přes nacionalsocialistu jo se tej serskej se gronilo nimski bukovin. Jas bukovina jo se 13. živiš a 20 naspomněla prejedne raz a vena jo byla jadna ze 14 kloštarskih sou, ako su sušali do kloštra dobry wuk. Ve srejžu věku jo byla jas važne vykovanišćo ve regionje.

Dochoše bo zosu, co rastatowali akcijske tyženja, kenž dejte podpěrowaš LGBTQ community. Čicate chorgo je vise před institucijami a ve přidulcem času dajo vele akciju, workshopu a zaredovanju kołokowo kvěrnego živenja ve Chošebuzu a okolinje. Biće například jo kron k Norawie ve Regenbogenkombinat na droze Tierbacha zmakanje kvěrnych lůží. Biće na pošestřich viaco jo a hovajce raz ob měsec, možeš ho tam lůží seznaš groma, že muziku słuchaš abo varíš a so umieníš, takú možnosť se zjavne zmakáš, ak svoje sexuálne identiče stojaš, nejo Piotr Ilič Čajkovský miel, makujoša my tento skokome zase do historie, Čajkovský ven slúša k nejvážnejšim ruským komponistam a veto zapokšejo jogo domovnický kraj, už obšetce jeden aspekt svojego živenia, Čajkovský abo švulne, ten fakt je da pokazane přes jele listu a dnjovniku, kotoriš píšo v svojich pomerach. Čekovský ošerpio zacas živenia pet tovarisnostnym šiščom svoju sexualnu orientáciu chovaš. Historiske čojenje pak veto neco, což až do žincaž nego vede lúži nazgenio, teke ruske, žož jom jastem jano naspomnenie vo homoseksuelnej lúbosti a LGBT, ako LGBT propaganda jo zakazane, až im vážnejše po takem kvierno veľakosť pokazáš, preto južo Čajkovský jo opisoval svoju homoseksualnosť ako nejnormálnejšiu vec kde. Pisane 1802, 1810, vet muskiko, kotorež jo muskich lubuval, vals sentimentalne valcik, vet Čajkovskiko.